try. Try. Try.

Bye. It's a nice day to

try. Trial.

0: jsem měl prachy,
1: wow,
0: to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat,
1: wow,
0: přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: ještě se sejdem za 100 let.
1: Čau.
0: Až se vydáš na poslední výlet,

Thrive.

0: Toronto.
1: Eyes without a face. Eyes without a face.
0: Try.

12. Trial.

0: trial.
1: Mám v kapse jeden frank, jsem nejbohatší z bank.
0: Trial.
1: Na cenu

trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Král. Wow.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

try. Trial.

0: trial. Trial.
1: Can't remember when I last saw you laugh.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

Čau.

file. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial.

Yes, I'm on my way. Mighty glad to see you.

bolest se snáší na hlavy stínu. Hlína se mění krvavou kaší.

0: trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
0: Trial.

0: trial.
1: Man decides after 70 years.

dream.

0: bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej,

si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

try. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

well. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Bye.

trial. Trial.

trial.

0: chtěl bych z tvých polibků svou láskou tě řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Patříčku.
2: Trial.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
2: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci.
2: Trial.
1: Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
2: Trial.
1: Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
2: Trial.

0: se, brátka.
1: Čau.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Trial.
1: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
1: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.

0: No.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Meeting you.
1: Trial.
2: With a

trial. Trial. Covers me, but you know the plans I'm making. Trial.

0: trial.
1: Žít je někdy krásný hlavolam, když se ti zdá, že se potápíš. Bouře pominou, můžeš dýchat, můžeš se smát. Svítání, co s ním uděláš, já chtěl bych jen žít. Z tvých polipků svou láskou ti vzát.

0: Trial?
1: Já vím, že mi odpustíš. Když někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: se
1: trial.
0: Matky dál vychovávaj někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.
2: I may not be valuable.

Bye.

child. Trial. Trial.

Go.

trial. Trial.

0: Trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

tři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

Bye. Bye. Bye.

child. Trials.

child. Child.

Bye. Bye. Bye. Bye. Bye.

0: snad
1: vážně.
0: Nejhorší je zůstat sám, tolik snů, pak tolik dnů.
1: Čau.

0: jen žít svých polipů, svou lásku tím řád, být princem tvých snů, já chtěl bych jen žít.
1: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v kolovodkách.
2: Trial.

0: se vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme.
1: Trial.
0: Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš.
0: Trial.
2: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.

trial. Trial.

0: trial. Trial. Trial. Trial.
1: Over somewhere.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial.

0: trial.
1: Girl, the attacks with trial.

Charles.

君の花に混ぜたり。

Čau.

0: trial. Trial.
1: Trial.
2: I read it too, baby.

trial. Trial. Trial.

child.

0: trial. Trial.
1: This is my descent.

trial. Trial. Trial. Trial.

0: Thanks very much. Thank you.
1: Trial.

trial. How could you?

0: Ale písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, a při se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

Čau. Bye.

0: Právě.
1: Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli nebude k něčemu.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Trial.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední.

0: deserve.
1: Všichni se tam za tou bránou sejdem.

Trial? Trial? Trial?

trial. Trial.

trial. Trial.

Trial.

0: Travel.
1: Vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák.
0: Travel.
1: Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak.
0: Travel.
1: Tvý roky bláznivý,
0: chtěli
1: křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloupej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se trochu třás, trochu třás.

0: dnešních vrat.
1: Trial.
0: Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama jako správnej chlap. Snad
1: Trial.
0: Se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.

drive. Drive.

Trial.

trial.

child.

tou otázkou. Proč seš sám? Co s tím uděláš? Já chtěl bych jen žít z tvých polipů, svou lásku ti dořád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen

0: Já vím, že mi odpustíš.
1: Trial?
0: Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
1: Trial?

0: trial.
1: Matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence.
0: Trial.
1: To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

trials.

trial. Trial. Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Trials.

0: trial.
1: Vypršal náš čas, už musím ísť.
0: Trial. Trial. Trial.

0: Trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, Trial. Nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: se slzou na níčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

zavřel si vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Uči se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka, zavírej vrátka.
1: Trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Surprise.

Bye. Trial.

drive. Trial. Trial. Trial. Trial.

Bye.

trial. Trial.

file. Trial. Trial.

Máma, sundej kytku z kabátu. Za chvíli mi bude k něčemu. Můj kabát a kudlu vem pro tátu.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Kapsíčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.
0: Trial.
1: To jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou maničku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

si vrátku. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: vrátka.
1: Trial.
0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.

0: Bye. Trial.
1: I had to escape the
0: trial.

try. Try.

Kapsičku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Wow. Trial.

by. By.

trial. Trial. Trial.

0: trošičku
1: Trial.
0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na víčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe.

Vyzvedl se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

style. Trial.

0: Patřičku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou hubáci, vždyť už si velikej.

zavřel se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplitvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial.

trial,

trial. Trial.

trial. Bye.

0: Wow. Wow. Trial.
1: Patříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Patříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsem velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách.
0: Trial.
1: Se slzou na líčku hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.

throttle.

0: trials.
1: But I can know.

0: trial. Trial.
1: Každý ráno, když si vzpomenu,
0: trial.
1: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat,
0: trial.
1: Jak to bylo zbabělé, když jsem na svý cestě nezdvihl tvůj drahokam. A od té doby,
0: trial.
1: Od čerta k ďáblu, se po té cestě potloukám.
0: Lásko, trial.

Bye.

0: Města jsou jen ozvěny našich jmen.
1: Trial.
0: Jenže ty cesty nejsou vůbec snadný. Klesají, stoupají, je spoleden.

style. Trial. Trial. Trial. Trial.

trial.

trial. Trial. Trial. Trial.

Drive.

trial.

0: trial.
1: Chvilku vzpomínej.
0: Trial.
1: Je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry. Tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým. Hraje magneťák.
0: Trial.
1: Holka sedla na tvůj klín. Nevíš ani jak. Nevíš jak.
0: Trial.
1: Tví roky bláznivý. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.
0: Trial.
1: Proč tě tenkrát pálil svět? Chtěl si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.
0: Trial.
1: Snad ses trochu třás.

dnešních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivý ma rukama, jako správnej chlap. Snad se někdo ušklíp jen, že si křivě šláp.

0: trial.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

trial. Trial.

Bye. Trial.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Come with me into the trees.
0: Trial.

0: trial. Trial.
1: Don't go.

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

0: zavřel si vrátka.
1: Trial.
0: Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojdeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
1: Trial.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Čau. Čau.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na

Bye.

trial. Trial.

0: trial. Trial.
1: Did I disappoint you? Or let you down?

trial.

0: Bye. Trial.
1: Vzpomínám, já byl kluk, už je to hodně let, jsem se mi zdával, já hrál pro plnej sál.
0: Trial.
1: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak ubíhal čas, já cestu.

trial.